Kajš runje prajene džedženca dale ze serbske kopajncu, respektivnje hakle lus za novo utvorene rejne zjednočenstvo Nebelčice, Ralbice, Pančice. Na pojednej štartuje do zromanje premjernije sezone doma Nebelčicach přečuva rejnemu zjednočenstvu Bjela Kunostov. Potem raje potom Cioch, prinje koparske mústvo športove jednotky Nebelčice přečuva hosčom z Minakava. V Radvorju raje tamniša rezerva dženca připonu jedni, přečivo druhému mústvu Soro, a v Cioch potom prinje mústvo přečivo celky zeleno-bělých Sepice. Druhé koparské mústvo športové jednotky Kroštice nastupí dženca poponu Cioch ve Vůžnice a prinje koparské mústvo športového tovarstva Marieně Vězde samsnem času potekím Cioch doma přečivo FC Vůžice, rejnemu zjednočenstvu, kotrež raje nadrozný Rabuce. A potom maja doma zu Lipšinu poplňujúcich Ralbičance Sokolio, do Delan přijedu Kopario z Bukec.

0: Wun je klasiker serbskeho basnistva, zaužer moderne serbske poezije, a před cjomi dnemi, torika 20. augusta, je mjel svoje posmrtne 170. narodnine Jakub Bart Čišinski. K tutej skladnosti slyšiče netko vusovanje, fičo serbskeho rozhlasa z leta 2006, spera Madlenki Šolčic a Mirane Cuščeneje, pod heslom Čišinski bez klišejo. Dajče sebi ljubič.
1: Čišinski, bun bi kapan v Ralbicach a je...
2: To se čitaj ljubila, to se mesi misliva, mi vutroba so vočini.
1: A je tež vel listu z praji domoj...
3: Po nimi jo sarska šula v Bančicach.
2: Niso te vas ne absolutno ne ljubila.
4: Lipio, pomnik.
1: S Jakubom Bartom Čišinskom kombinuji.
4: Spisova česke.
1: S to postatne narodnjene.
5: Ne da tu tež piju.
6: Ste reču cve živenje so spina. Čišinského dječatstvo.
7: Kak rád na tebe so, kiežka mała, dopomňam, čiž sem od mačare, svodke, spievač vuknil pačare, a čiž vouka je mi bajky bava. Čiž sem byskotate voju brúky, haňal zamietelom písanem, a čiž hop, mi dypal zorno z ruky. Duch mě žomovate, čiha vieska, nosy k tvojim cecham svomianem, tyž houk svieta vokom je net kreska.
8: Čišinského kolebka stejí v Kukovie. Jakub, najmoče dječo Bartec, svoj by so tu dňa 20. augusta 1856 narodži. Sotra Heinža je 6 let starša. Dvileče starší brat Michal prevozmie pozdišo malú živnosť staršeju. Jako dječo nožkuje Jakub vo sebe rade do Votrova k fáre Jakube Hermane, přivúznemu Bartec svoj by. Tež pozdišo dostane od neho nekotru škúli radu a financiálnu podpieru. Po vopeče Nemskej kloštorskej šule v rodnej sy daštaj starše Jakuba 1869 do Budešina na Tachanskú šulu. Leto pozdišo přejde do katolského vúčarského seminára, čiž vúvúčuje so prvný kroč v mačaštine z jednej hodinu v obtečen. Jeho vúčar serbštiny je 37-letný Michal Hornik.

0: Praha, vliv slovenského sveta na kuvanca serbského seminára.
1: Kráčene přes zvotu kvatam Prahu, stupam žadosčive přes dvore. Staré múrie, vieže, kamory, zainženosť mi vozjevia nahu. Bolesvav se skreju haša zvosče žahu, kola píše šulu listčinu. Viacvav susom škita češčinu. Rudolf vizdarjuje s tychom Prahu.
2: 10 let od 1801 a 1710 je Jakub Barth v Praze žive. Najprve jako šulja nemského Mauerstronského gymnázia a pozdišo jako student teologické fakulty. Za čas Čišinského je Praha najvážnejše vukovanské miesto za serbských katolských duchovnoch. 10 let byl Jakub Barth v serbském seminárie. Svoje hadžotalské skromné zorabistické znajomosti vodospolní v studentském tovarstve Serboka. V rukopisném časopisu Kvitky stia Barthové literárne príničky. Svojanské a kultúrne živenie v Praze serbských studentov oblivuje. Jakub Barth vúťažuje v osobinské a listové kontakty k druhým serbským tovarstvam, je sobu založia skáčovanky a zhromadne s lipščanským studentom Arnoštom Muku, iniciátor Moro serbského hýbania. V lieče 1808 a 1770 napísa Jakub Barth svoj programatický nastavk Vosy ze Serbou do Serbou. Jemu dže vo uvedomenie, zo je serbština runohodná a vosebita rieč. Von varnuje pred nemským mysleniom a porno tomu pšenatým purizmom.
1: Rieč je špihel naroda. V rieči so čučia myslenie naroda obrazuje. Nesmeme so živi ze spisomnej rieču od ľudu zdalovač, a to by so stalo, bychme li ryzy vúčenú literatúru pvodžili. Nie, naopak, dobíme so džena bolje ze spisomnej rieču ľudej blížiča, škodnú sčenu, kotraž so sem a tam je s vúčenými a prostým ľudom zbierač počína, nedom ze spočatka potorač. Nošia serbskeje kultúry a literatúry je stajne byl a budže celý serbský národ a nic jeno mała črotka zdživanych.
2: V svojich posledných praských studentských letach dživa na dramatických tvorbách. Najznačíša je na rodišču. Tola na prapremieru historické ry to by ešte 17 let čakač. Jakub Barth pospýta so tež na románie a napísa burský epos navoženia v hexametrach, zoby falovať so formy v serbskej literatúre vúdospolnil. Burze však pytne, so je jemu básnenie najbližšie. K tomu list Čišinského na Adolfa Černého.
1: Tež starý Serbia so na mne horšachu, vo sebe, když piech v druhým letniku Lipy serbskeje, vozjevil nastavok vosy ze Serbou do Serbou. Tedy so šice, tež Michal Hornik, nic pak smolia, na mne valichu, povovachu vujku zromadžiznu a postajichu zo doby profesor Pfúl v ich mene přečivo mi brošúru vudač. Smolia mi viec přeradži, ja so nebojach. Skončne so smolari poradži starým Serbám dopokazač, so by z tajke brošúru rôzne rozčepenie a vojovanie vudyrivo. A tak so postaj, so brošúra nima dalje čiščeč.

0: Niech skutki rycza. Čižinského nároky na lyriske tvorenie.
1: Hižo ze svojej prinie zbierku kniha zonetov, kotraž v Praze nasta, so Jakub Barc od folklórneje poetiky odmezuje. Jeho mieritko je básnistvo klasických formov, kotraž tež v jeho dalších 12 zbierkach nespuští. Preto zaso kritizuje nečisté rymovanie svojich předkadníkov, tež Andrea Zelaria. Také menenie pak so od väčšine odpokáza. Ironisce menuje so básnik Nietko Čišinský. Z lista Čišinského na Adolfa Černého.
2: Što ješ môj pseudonym nastupa tole? Nedomoc počátka som přesčehaný a smiešený byl od sobou studovacích sobou. Horšachu so na mne, zo chcú šitko liepe znáč a vedžeč, so mám vujku hubu, zo chcú predso poručeč a šúdže postaječ. Mi so veršovanie nespodová, kajkež Čišinský do svieta zvoní. Svoja perchotajú, kajštiž skoba husoso a z cúzbyk nám rád honí. A tež dovočítaš jeho piesne duši juskoce a duši boli. Nietko čísne če do jastvu čiesne, nietko do nebes če zafifoli. A to z kojždej kniju byla hore. Młodych všech nám zaujalčí, když baju basne vám vo Boh vie kajkým z more. Božo, pomaj Čišinskému, praju. Ľubi ľudžo, dajče byť vsejeno. Neriad mojich basnev zmeje tráča do ohyšče, když z tej vyšša meno druhých dávno spadne vedotváča.

0: Na cudze brjo mě žoma zdrje. Čišinski zvonka v Užice.
1: 20 let stej Jakuba Čišinski v cokvinskej službe, 16 zvonka serbskej v Užice. Po krótkej službe v Ralbicach a Radvorju započneje so 1887 jeho odiseja po nemských osadach. Širachu, Drježdžany, Kamenica, Radeberg. V Širachove vostane poudra leta. V leču 1888 přistaje so Čišinski při Drježdžanskej dvorskej cirkvi. Hustišov opetuje v sakskej stolici bydlaco Bernata Krauca. Sapski komponist napisa k viacorom tvorbam basnika melodiju. Přes Krauca zeznaje Čišinski česku spivaku Terezu Sakovu. Jej venuje svoju cejču lirisku zbirku Příroda a vútroba. Niekotre škúli z cirkvinskej vyšnosti so na tým postokuje. Tež Drježdžany dobi Čišinski vopuštič a dostane v 1896 probstouniu v kamenice připokazanú. Rozestajňa má tu vo sebe s předovzačelemi a zastojníkami, kotrimž samo vouče vouje nadava. Posledná službná stácia za Čišinského je Radeberg, kdež má vúzke přečelské styky k českým a polským dživačeriam Šklenčanie, však môže so s nimi v ich mačaštine dorozumiť. S predozačelemi má znova v ušparania, dokež ich na predovaniach zjavne kritizuje.
0: Za serbsku literatúru je môj exil fenomenálny. Čišinského kvostanie.
1: Dvojce doby so Čišinský cirkvinské služby zdač. Spočatk leta 1896 z čele jeho cirkvinská vyšnosť na 2 mesiace do kloštra v Zakupach v Severnej Českej. 1901 doby do hojania za alkoholikáriu do Waldenbacha ve Westerwaldže, tiež prebyva 7 mesiacov.
2: Zadžire, do kotre je štyknič cechu mě studžen vútvoriva čarstva je so, z kotre je špiesen živenie a pichu se čeraniet a zvoní přes kraje. Když na mne kamien dohorče se zachu, když jako vichor sepi močele. Mi nevedro na trohu znava lachu, z nich piesen vukče spichu tučele. Aj, govario v moje energie, džak meče moj, najnutornejši džak, nech trochu boli rátež ironie, kiš skúzli domiedu svech hubov žvak.

0: Viacač 800 básňu je nám Jakubal Čišinský v cínače zbierkach zavostajú. Prenia zbierka
1: Kniha sonetov
0: nie je jenož novum jeho tvorenia, ale zrodži svet básniskych formov hornjoserbskeje poezie z cva. K sonetam přida básnik
1: Formy,
0: kajž sestiny, madrigale, triolety, epistole abo epigramy. Słowa serbske w jeho rymach mocnie zvonia, a šumy cunio honia.
1: Příroda a vútroba.
0: Votuča na vúkach, v lesu a na polach. Pod hviezdami tajna melodia borboli a duši zaboli. Čišinského
1: serbske zynky
0: ponúvaja tule statok zboža stajč. Svirnie, virnie a votrie zynkuja vúznače a serbsku zemiu skupu mulčky vosreč vulko moria přirunuja. Zamorský hymnus básnik po brioze pučuje. Hižo žomia so zynky samoty do čmovych kvílov
1: zeživenia
0: a zymice zdychuja.
1: Krej a kraj
0: serbských staviznov a ľudových poviesčov básnik do balado stučkuje. Jeho zasakva povaha
1: z votmachom
0: prúdži a serbo namovia so národného gratu přimač. Svojim přečelam a dobročelam vinuje pomiatne runčka.
1: S kšidvom vorjovským
0: macha v kole času do čmovych múrju ruškojtych. Čišinský nie je Čichy a piesni tiež v dalinie.
1: S Juskom Vočinským.
0: Naurod do domizny je
1: Vysk a Stysk
0: so zvýchorom so čase serbska kupa. Čas beží, svunco juž so kýla, sebi básnik
1: za Čichym
0: spieva. Tola hišče
1: serbske vobrazky
0: klinča a brinča. Hižo pak so blíži
1: svetvo z vyšiny
0: a bieve konie zalietuja.

piju. Može šak być, že sem se spiesnenjom so neto nervy přesmieru napinal. Ja taki sem, nima miera do niž viec neje odpyta. 25. august 1905. Kaž to pola mierze s časami bywa, miach zaso periodu depresie, tyž nervovú ataku přetrach, kotraž mi ekzémy zrazy, v cirkvi pola votaria ve Votrove. Myslu sebi pak, zo je najtouše nimo. Što iš ze spravnej utrobu a s ertom votorenem za Serbu skutkuje, ma žalostne vele mierzania, što iš so pola mie kojždy kroč na nervy vali. 17. mirc 1909 na fararia Jakuba Hermana. Sem tak rozbite v duchu, pomiatku a nervach, ale tež ve čilnych mocach sem tak spadnil, so při poslednej masáži doktor Rachel praješe, so sem tež čilne tak otevzal, so so miaso zesknenie po mni čumpa, so liedoma hišče 130 či puntov vážu, a so tež vetem leži za moje živenie nemava strašnosť. Dobiu so šeho netrebavšeho duchuneho a čilneho napinenia jara zdálovač. Javak moja so liedoma po povojce převinená korosť znova ročič, snač doviesť k smierči. Jenož od nekotrých rynčkov napísaných a svovo rečaných a čítaných mne přes cilu vovu tak boli a brunči, zo dobiu šo voco čísneč a pak so do kučíka konopy a stvočič, abo při rianem viedru so kvílku vonka přebežeč. Tajky, kajkyž sem byl, nebudu žene viace. Sem navamaná ruina.

Hej, hun je ešte slyšeli fíčo srbského rozhlasa s menom Čižinský bez klišejov. Autorce biešte Madlenka Šulčíc a Mirana Cuščcena. Rečnice Madlenka Šulčíc, Mirana Cuščcena a Marko Grojlich. To biešte produkcia srbského rozhlasa z leta 2006. A nedom po přišadnej hudžbie s čiu je ešte krotký, no respektívne krotší, hač 20 menšinský, ale přiúšim trošku obširnejší přínošk vo múzeu Čižinského pančicach Kukovie.

0: skvadnostni je 170 posmrtnych narodninov Jakuba Barta Čišinského, je najväčší čas zaso raz do muzea Čišinského, Pančicach Kukovie poladnič. Hižo před 5 letami rikaše, muzej so ponoví, přeriaduje, modernizuje. To ište je so z toho hižo zvopravdživo, so miestem znova diskutovalo a zaso inak zriadovalo. Kajký je aktuálny stav okolo muzeja? A hač, a za dve je otvorenie skončne otvidžeč, to chceše Bettina Wenderothová od zamovitých vidžeč.
1: Dostejš na parkovanišču při serbskej základnej šuli Pančicach a ladaš napravo, tam poskodže pravým kšidle tvarenia kôso muzej Čišinského. Tak rec od busového zastanišča jenož nekotre metru zdalene. Štoš je derie a rune tak myslene, so moža přichodže šulerio a vopetovario šešky Čišinského do muzeja založič. Votorenie pak sodlije. Pozdaču večný kapitel muzeja Čišinského, bohužel leče 2021 nastočený. Poměrně spěšné je so tedy multimediálny rušk stvoril, s modernym vůotovaním, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo tedom, haj boze so to netko vočiní, my jsme tam techniku instalovali a tak dále, a netko můžeme to zase, šo tam zestaječ. A krótko do otvorenia plánovaného je také ešte raz také hľadanie tam bolo zhromadné a tam sú si oni naju, Jadigu a mne sobou preprosili, dokiaľ však bych ma môj krótko do toho tiež tú štiežku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon sme môj tam zvyščivoj na haj, jo, jo odvidžať sa vone celé jednore tie staré vitríny, ktoré sú tam byli z 50-60 let, zase sa nastajia a tak a se s tými starými originálnymi textami. To, jo sa nám aj zdalo, že to nebo niekde optimálne rozrysanie bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec manželská Jadwiga a Fabian potekým na tým možné v obsahy riadovač, kročič, vupytač a zestaječ. Tak zoby na koncu informatívna a zajímavá přeladka vo živiniu Čišinského nastava.
2: To je vysoký problematické, dokud je muzej tam jen očakuje niečo, čo sa vústaja. A od takrát cidimenzionálnych vecko nie je jara veľa vyššie vo Čišinsko. Tam máme tie knihy, ale tam môžeš knúze sám doma mieť, znamenča tie nové vedomostné údače, ktoré sa so požíša údavo, alebo niekto škúli snadno samo tie originálne prinie. Čišče jeho zbierku doma ešte má, ale to za jen muzeví, co najprv raz nedosa a jen naučí a tak to je opon šo. To je akus problematické, že máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden češký džil dživa informáciu tak prezentovať, co je to tola zajímavé, ale za nie sú tie cúštiny jenom špúne texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekče, kýž převzá grafika Štefan Hanuš. Vun je stajne vúmenie s Kolfürstec manželskýmaj a si hejúvama, kak môli so v obsahy tak prezentovač, zo ve vôve přiladovaria vostanu.
2: My sa nádžiame zo hromadže se Štefanom Hanušom sme vistu možnosť uvili napríklad s prezentáciou komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také prezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dečom, ale ľuďom ľubí a rune tie fakty, ktoré sú tam také poviečené formie přes tie veľké komiky prezentuje, že to je to, čo ešte ve vôje ostane a čo už vôprve vôbši zaujíma, chce jace vidieť, smie možnosť je dosť sa vôbčítať ve forme textu.
1: Příšadné dživové kroky opisuje Fabian Kolfürst v cioch krokách.
2: Dočinč, a to sa bohu ďak boze stane, tu ten obsahuje džil, potom načísneč, design a voprožite rozriadovanie, konkrétne informácie ve rumnosti a na taflach. To je to, što je štun vôtovar činí a ktorý je štumu také zriadne grafiky a tak načísne. Ale k tomu vyzo ešte pšinže potom ako cíči dybk, za doby sa to tiež remesnice přesadžiť, to ríka tafle na štienu šrubovač alebo tak natvariť, co on je zrieč stvý môža stať, hore čišťať, fulie zlipiť s počišťenými informáciami a tak dále. To sú tie kročele, ktoré netko vieš očakajú, když je to obsahové koncept totuje.
1: Tež remesnice, tak županka Kamenské, župy Diana Vočerjová rekne, sú hižo pilne podživali.
3: To je šo nekažno bylo přes vinkec firmu tvárené, A niekedy by sa to ešte s tými fóliami, ktoré sú napísané a ktoré ste všelakore vúzbehuja, bárbojtne. A toto by sa še přilipiť. Also dort bist du tages breine nicke na de Schinne Chincha na de Objekte konnte schwerumes der
1: Tag was dann ihr optimistiska so so Museum Chischinskeho nicht da hiba nichts tag spischne geis susi to samuichi pscheli alle psiuschem steine as trebne lubos schug detaile tag so moja na konzu zjaunoschi hodne mistno präsentovac.
3: Jenta ještě ty rade zájem o nějaké jubilé, lice po 170 posměrte národnine, jen ráne čas po, ale to se nám nejo radivo, ale ty jsme mu na tom sedli, jsme mu šíje si uvědomili, my jsme šo jen šlejce, spříně to, z druhé my jsme šíje, to činíme česná hamce a my jsme šíje přítem, my jara husto o tom se rozmluvíme a si mesobu prajeme, ok, to je dobrotka, tětěž někde pomogu, neštěpně jsme mu vyzo tež, ale my nejsme nikak frustrovaní, aber da ich nicht so auch mal nicht breit, da nicht so stolz nass. Pschäschada, dola ja preio, zimmer mal positiv ne breit, ja so nadi u klietu, wenn nase me.
1: Potom, nowe Switze. Snano jako darik, kis to jeden asidom jesatim posmertnim narodninam Jakuba Barta Čišinskeho.
0: V muzeju Pančicach Kukovje so potek im ništo hýba. Z otvorenom pak ište kviku traje. Bettina Wenderotova je si aktuálne stavobladava a s Fabianom Kolferstom a županku Dianu Vočarovi k tomu porečava.

Predstav si, že živi paradizu na zemi. Što si přije, všetko soči poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Predstav si, tu se pône ľubosťe. Tvoj v obsvieče pak při všim vúzamkne. Všetko je nož do kešný svojí rýby. Abo nebo pýtaš pravidvú nebožem všetko.

Zajšvo, pondželu, svečeštaj pančicach kukobje, bedrichec manželskaj svoje naroniny, reza svoje teča 80-činy a je manželský beno svoje 91-činy. Vujky ven z kvitkov, bieji maj slubjene, ja sa nadžiam, se stajun tiež dostavoj. Daj vám aj bus Božo, nadal dobrú strovatu, stajne slunčko ve vútrobie a všetko nadosť ľubých opetovariov a pomocníkov, ký sa vo vaju starajú, když je treba. Vaju cidžiči se svojimnými vám aj z vútroby gratulujú a ďakujú sa s dobom za ušu přikýnošť, čopvotu, pomoc a radu. Ostaň daj, dekaj vesovaj a spokojnaj. Domovinská skupina Pančice Kukov so s Božo přičam přizamkne a přeje všetko dobré, vo sebe strovotu a vo sobinské derimiče.

W sredu 19. augusta zwieczeše Maria Kilanková svoje 80. narodniny. Lubakneni Kilanková, wiele zboža ešte raz k vašim 80-činám, bože žonovanie a strovotu, spokojnosť v dalším živeniu a zbyš sa tež přichodže nad svojej mokej zárodku veseliva. To přeje ty ma maša sotra Monika a sotru Mario ze svojbu, ze Šunova, a šice vaši znači, a přečeljo sa ljubom čečamši zamknu.

wesela je dospěval. Niektoré z božo přeča ještě mám. Domovinská skupina Bačon Haslov vůpřeje z božo. Dňa 8. augusta osvědčí Lina Herpagova zhodžia svoje 74. A zajšuje štvrtk po takým 20. augusta Wolfgang Bisold z Haslova svoje 68. narodiny. Přeja imaj vedle z boža krutu strovotu a ještě rjane lita kru svojby a přečelu. Nové věsky tež tam měchu narodinaria. Frank Trobec měješe čera narodiny, svoje 47. Věsna zromadnosť z nové věsky a pokolných sov přeje narodinarie krutu strovotu a bože žonovanie. A začerovším po taký piatk svečeštaj Kristýna a bosči Kubáš ve Votrovie svoje zvoty kvásne jubilé. Wiele zboża, właściwie kutu strowotu, a dalsze riany z romany lita. To przeja wam aj dziakony dzieci Beata, Christiana a Matthias. Wizoty szitke wasze nuczki Gabriel, Franz Josef, Benedikt, Tristan, a małe Valentin. Dzieciam przy zamknu so waju lubie maczeri, Maria a Marta, a co was wujba. Riany kwasny swiedzin, dzienca jubilarum i przyjął.

0: a dżentsiše wusowanje so k konce kila, tu iš mam išče nekotre pokive za dżentsišu nedželu za vas. Dženca přeprošuje domizniske a kulturne tovarstvo Nebelčicach na dječace Čaporove viki. Kramoštič možeče tam v starých vecach od popodňa 2. hač do večera 6. na svedženskej vúce, tam smeja tež kofej a tykanc. Na svojbne svedžen proša tež do Banžic Kukova, tamniše komunikacijske arenie očakuje hosči písaný program a sovie sa tiež vočilne deremeče postaraja od popoňa 2. do večera 6. môžete si byť tam uličeč. A zjece svedča teletne šako svoje 675. jubilej pre neho nasplnenia sa včera mezrujem se svedženiom a vústupom skupiny Horiane a maja tam tiež vústajencu. Štujš chce sebi ju vobladač, ma dženca od popoňa cioch do večera 6. možnosť pola špitankec ju namakače. A hevak potom na nový týždeň tiež stajne od popoňa 4. do večera 6. Hoja poslední pokoju, nic za dženca, ale za juce, ma Klaudius za vás.
1: Zadkula!
2: Neštere hevak!
3: Vulky džiu to běše, když rekaše, že so nová serbská app vůvije. Kostorians vona reka. Vůvita za to, že můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a se tež od přečelu vobladač. Tola kak vůpada aktuálně okolo serbských appů. Užívaja so se o hýště a jsou snadno hýžo nové plánované? Što naša modina myslí, kotra serbská app dobí so v příchodě vůvič? Všitko to zoniče juce večo pola nás.
1: Zadkula!
2: Nič savage.
4: Jutce večo.

0: Habibi. Carski program. Carski program.
1: Vítejte při serském programě Hujo Diana Šecová za vás při mikrofoně. Já strovím do Budyšina naše gornosárske kolegy VET MDR. My ho z regionálního studia RBB v Hošebosu přeuzijeme nínto serský neželský program a to jsou naše témy za ženca. Kokotová sezóna je v Dolní Vůžice v plném rozmachu. Po v regionálnym studiu dostaňom všetci zase pšašania vet drugich RBB kolegu, co s popšavým tak čoj na serskem žňunem svíženju. A teke v podjacoru vet Luboráza som musela gano nekomu to rozkvasť. Planas v serske programje dostaňoša žinca zašišť, kak sú v ochoze leto sa svíšili. Meditácia s alpakami, co my vám žinca do rade dáš, stresujú šedného dňa jadnore raz ubegnúš a s ukludnými zvieretami se obdáš, to je mogala naša kolegovka Julia Hrišina. Serske rostlinové mienia nás zabierajú v češem přínosku žinca, snáš peznajošo to jadno abo druge zele, vo comš žinca to gronojo, kaž se přidúce raz v natúrie přechojžujošo. Tematický kontrapunkt librujo žinca našo tematické usčevanie ku opomnienskému dňu na výkovanie se šklobami. Ten žinjo žinca uvúvane vod UNESCO. Stavizniske rozjaznenia a zaredovania má žinca Sebastian Ilikovský vinkla za nás a joto přežíval mjaze drugim z muziku afroamerikanských komponistů. Bože slovo máme ve programě a naše národní narje tvrženia njocome zabiš. Ale ho na zachopienku usčevania sú nepevé naše žiši na reže. Rietne až čo zašaltovali.
2: Raz, dva, tři! Žiši k rádiu! Ovia váš Žiše Cebastro!
3: Vecavského programa!
1: Ľube žiši, férie sú nento mimo, ved výčego šula se zase zachopio. A s tým jo žinca teke sledne žijen našeje feriovie série se svieretami. Žinca nerodujo hyšči ta mauka cirkusova naupa přes manežu. Sluchaj šo raz.
4: Naupa a miesčenský šouta.

0: Tož, co mam žince ulicovaš, to jo se napšal do čojvo. Tak se njimi mi kroni. Ale vy, ljube žiši, meže šo sami rozužiš, lecjo to čojnko virne. Nejlepi bužo, až ne prvi raz přisluchajo šo. Do mesta jo přiju cirkus Avanti, abo tak pedemnje. A ako jo navok, jo cirkusove direktor přepšo su cesne gesči.
1: Bume to bova krádu velika cest. Gabe vás, sknest šota, smio na našom prednem předstajenju uvitaš.
2: Velgin rád vašo přepšo sene přivzejom. Gajo to net bylo. Víče vygronišo.
1: Pšauvě, víče vjaco, zeker

0: A ako je bilo tak daleko, je šota ze Zagorjetosću přiklaskalo. Lec rovnož v tom okognušu zevšem nejo vježil, co na njego caka.
1: A nien to, co vam predstajíš, mju nauku zmienim koka-kako. Ou, koka-kako, maš rožu, a donias ju našemu cesnomu gusčoju, kytaryž sejži v našej cesnej manéže. Jo to náš cesčony knies Šouta. Avanti koka-kako, žeň a přepodaj jomu tu rožu. Avanti, avanti.
0: Naupy, toga ja južo znate, naupy getuju šokno, mimo toho, aby dvojko přemyslovali. A naupa koka-kako, jo skokotava k cesnemu gesčaju, a jo jomu pěkně přepodava rožu. Se vie. Až Šouta do tých miest hišči nikula nejoved nekak je naupe rožu dostal. Togodla je se rovno tak pěkně užikoval a jo naupu na głowie uheckal. Zazdaším jo se to naupe spodobalo, a to šo vena Šoutu tejo rovnošči na głowie uheckala, a jo naraz žaržava jogo preko rukoma. Nískjeri jo si myslíva, až jo to dárik za ní. A togodla jo zasi vjaseli slidk doma níže skokotava. Nien to jo Šouta sejžil z nágeju gvovu abo plikom na svej mistne. A miesto tego, aby se s přigledarimi smial, jo hršil rožu doma níže a jo naskoky ubegli. A co šo bylo to nejtužnejšie? Cirkus jo musel na drugi žen miesto spušić, keď rovno su byli dalšne predstajene planovanie.

0: Žnjone cas jove dolne vůžice cas kokoto. Cora su v Janšocach vapali kokota, žinca v dešnje. Usledki a vesebnost živet kšome retovanisča máme pen víče za vás v programje, ale kak su zahadne konc tyženja v ohoze svešili, to mežome ninto svešaš. Marija Elikovska-Winklerova jotam podla bova a má zašišče za nás.
1: Anče Lenické Šlodari a oblika bursku drastvu už obejných let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cynim južo 4 a 2 za sča let. Te žoča sú šikne z ochoze.
1: Teke leto sa jo miłaš pupónu. Svoju žoku jo sama oblikala se vie.
3: Mej se groni zo 4, ja som z ochoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mi je oblika. Ja slušam niento dom ložine. Ja som 16 let stará a se jaselím, také džínca naré. Mi se koní Luna a som 15 let stará. Ja bydlím v Ohoze. A kom ložina, syním prétne raz sobu. Trastvu mám v Lenické. Vena jo mě oblikala.
1: Jeje 23-letný syn Tobias jo přijel zasej na łapanie kokota.
4: Ja nebydlím južo per let v Ohoze. Ja bydlím v Lipsku. Ja tam studíruju. Ale gáš sú te serbské náhogy, ho vejsú, jo, pön som rád pötla.
1: Za sodu deku jo máš viezala strusacky a za gôhu Kenia víla kvišonkovú pyšnenku. Také pyšnotky sú ve ohozi tradícia. Na enkelsyna a enkeljúku jo Walter Rizojc Gjardy.
5: Ja mám ríky frejdu, gáš obaj. Tobias ten rejtujo a Zofia jo pönu serbské obliacu na rynie.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokotel?
5: Ten opytajú do.
1: Možina jo se zmakala svý z cerkvě a tam su se při muzice per raz obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla v ochoze, ja ľúbujem toho, ale jedoro jo v liešu přece tak šope, ale ja se v jaselím z žínca vielgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaselila Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobrý žen, žínca my sme v 8 Götze, zredne Kenia a mlode žlče rednych drastva. Kenia šikne jo v ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne gelce sú ochozke, jo.
6: A kto bude ten král?
8: O, ja neviem. Snáš Kimi, abo Alex.
6: Abo vy?
8: O, ne, ja žinca nic.
1: Ved cerkvie sú pen šignuli spicaňskeju, dujarskeju kapavu na sportnišču.
8: Jele piacela!
1: Fricovoj to nie jok šiel nic přepašť.
9: Kokot ochozuje jan veliký ušk a vysepne pery za te burajú byli a mložina steke gotujú sobu. Vele se přigotujú tomu svižiňoju, píše a jeza a kone a vegin sa mi spodoba. Až vysom a dvažašte, žuče budú v saske drastve sobu gotovaš a na to som jak jarde.
1: Na sportnišču jo se južo najšlo došť gešti a vejsanáriu.
10: Ja som Lodna durstig.
6: Ja, durstig jo lacni, abo kak to groni mi lubi serske.
11: Jo, nam se co piš, a ješnicu, co mi tyke ješt.
6: Ale ty maš jožo nieco ve guašku.
11: Jo, a to jo, ja přece pijom alkoholfrei.
1: Tyke Romy Ruf zagronita za serske pšašania okrejsa z Privianisa jo přichvatala.
6: Privatnie abo službnie?
12: Ja som žinca privatnie, o. Ja som všetci rára ochoze, o jo všetci lušne a jo, to mi veľkým spodoba a teke moja přijašeka jo pödla.
1: Ohovské žiučka sú pebitovali tykaňska fejoju.
13: Ten tykaňc sú pjaki naše mamy a my předávame.
1: Píš ve tých vesem rejtariu jo ve zachadných letách bylo južo na nejmenej raz kral. Tak nie jo dujko trało, až jo Alex mieliš vetriu kokotoju gu. A krótko za tym jo kšidło pepadnu Kimi Arendt. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musał zarejować ze żółciami. A tylko Bruno Wielan, trzeci kral, nie jo dał przygledariam a żółciam dujko cakaś. Przy tak wysokich temperaturach jo to było za rejtarią a Kenie za wierno upominanie.
4: Jo, to jo był napinajúce. Jo, szopo, wielgin.
12: To jo mi wielgin, gdzie jest podobalo. No mamy nieco kral ochozy, a Gledam raz, kak to pužu tam pla super kokože.
14: To je žince, tak ako všetce, tak redne byt. A ja som tak vjasová. Nien to môžeme skeľc nesviešiš. To je redne ženbo.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se učikovali šiknem rejtariam a tým, ak su svižiň sobu ugetovali. A šikne su se zgromadne švirnuli do reje. A nien, ak jo to vašňa, su sebi krale rejujúci ze zaviezanýma vecema uapili sveje kráľovky.

V aprilu 1607 založí Josto či a zdržašťa engelských trdakov na pecajčném šibrygu pred polnocnej Ameriky prejedne trajné sedlišče Britov v Novom Svieše. Vejovanie ve jadnore přeživenie je v biegu jednogo leta u 600 ľudí přisajživo ze živením.

Zimě se libda geží za rolnictvo, ale se ráží jo kubuaš tabak. Export to engelské je zavěští jo kolonii přeživěně. Skerobivaju plantáže větše a trebaju živové mece. 20. augusta 1616 přižo do pětponocné Ameriky prýdne 20 nevelníků z Angole a stavizny nevelnictva ve pežděších zjednošených státách Ameriky se zachopil.

V 17. století jo se uvíjal vikovaňský čirošk. Lože engelské Royal African Company přinesl tabak z Virginia, rajs barvidlo indigo a peždi baumu do Liverpool. Ved tam přinesl voru z britských manufakturů do Afriky. Zvedku zase přinesl nevelníků do koloniů v Americe.

0: Takhle ve 1807 zakažo US kongres import carnych afrikanariou. Nic pak ich vykovanie. Išti ve 1806 žijajú překupci nevelníkov a aukcionáry. Janove Virginia dajú kviešti lietný obrot v úsokosti 3,5 milióna dolarů, žínca 1,7 miliónov eur. V samském leši bužil Abraham Lincoln 16. prezident USA. 5 let trajo jeho vejovanie v ulichovanie nevelníkov. Na to sledujú domácna vejna. 18. decembra 1806 bužil 13. přidatný artikel Lincolna žil ústavy.
1: Daniš nevelníctvo, daniš nuskaná služba. Mimo pokuty za nestatk nesmejo v zjednošených státach obstojaš.

verschiedene niemske Kolonie su 18. Styria 80 lažali v Deutsch Südwestafrika, v žinsašnej Namibia, Togo a Kamerun. 18.5 a 80 jo z Deutsch Ostafrika nastala největša niemska kolonia. Vena jo sledkoju obšimjela žinsašne state Tanzania, Burundi, Ruanda a žile Mozambik. V 18.8.90 je přišel k tomu kjauču na důjkem zajču Čína a v 18.90 ještě na Pacifiku někotare Kupy a Samoa.

kontakta se Saulusom, a se jogo direktne pšaša. Saulus, cogo dla mje přesledujoš? Saulus a jogo tovariše svyšachu ten gvoz, ali nikogo nevižechu, a se veľgin živovachu. Saulus, co pak viežiš, kto z ním pojeda, a pšaša se pojedajúcego. Kto ty si, kniežo? A ten gvoz jomu votogronio, ja som Jezus, kotaregoš, přegonjujoš. Lec runoš, Saulus Jezusovo ukniki a druge křesťane přegonjujo. Jezus rono jogo uzvolio, ako svoj riet a pomocnik. Rono Saulusa, svojogo vinika. To jo přechvatajúce. Ovižime, až naše drogi nesu Bože drogi. Bog gotujo cesto to nevocakane, to napšešivne, vod naše mysli. A aby Saulus Boga knieza akliras pesnau, jogo metz a jogo gnadu, jomu zamžira vece a posva jogo k uknikoju Ananiasoju, kotaremuž přikažo Saulusa žognovaš a svoje ruce na njogo použiš, aby zasi vižice vordoval. Ananias pak znapšešivio, až Saulus přesledujo křesťanu. Jezus pak jomu ujasnio, ži tam, všeto ten jo moj uzvolone riet, aby njas mojo mie před tatanju a králu a tých žiši Izraela. A tak se stanio. Saulus bu naponjone ze svetim duchom, da se dupiš, a vo toga casa priatkovašo vo Jezusu Kristusu, až ten same jo ten verne syn Bože. Co nam ten tekst činca groni? Jezus ma tu moc nas ulichovaš od našeje sliposti, našich zamolenju a opacnych drogu. Jezus moža nas umožeš, gaš jano suchame na jogo svoa. Von meni to deri s nami. Bog ma ja den plan s nami. Von jo kuždemu veste dare sobudau. A tak ma kužde z nas teke svoje nadoki a vinovatosči sponiš. A jadna vinovatosč ako kšesčian jo, se uznaš ako kšesčian a se zasežiš za zvopšodnjenje Božego svoa. Nedime se togo bojaš. Přeto Bog jo južo profetoju Jeremija soju ve Starom testamentu zlubio, ne boj se lužam, přeto ja som při tebi, a cuši umoc. To groni, až možeme celo mirne biš. Bog ten knies jo z nami. Teke gaš cujome se votagi přezmocne. Šiknomu zvemu vesveše napšešivo. Abo jano te ne pšaudosči ve susedstve abo nadroze. Jo naš nadok se zasajžiš za viernosť, rónopšaunosť a mír. Ta vec jo vážnejša ako my sami. To zavišenio laško a pomina teke opre. Ali ľubosť a zmílnosť našego knieza nám to zarunajo te. Modlíme se. Ľube Bog, pomagaj nám, ab nebe naše vece a uše a předošom naše učobe zacenili před núzu drugich a tvoje stvrbe. Ali aby šuži pitali za tvojimi sledami a se k tebi uznali. Nesme tak mecne ako Paulus, ali daj až jogo mudrosť, zčerpnosť a utrajnosť nám přikvacu. A daj nám přes jogo přísud, poznáš tvoju ľúbosť a gnádu. Amen.